jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

slyším tvůj

0: Hit Radio City Brno.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to pro... Běžte tam také, honem!
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

vám hrajeme nově. Rehab.

0: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Brněnská hokejová Kometa posiluje na novou sezónu. Vedení extraligového celku představilo 10 nových tváří. Několik z nich už v Brně hrálo. Barvy modrobílých bude hájit třeba slovenský brankář Rabčan nebo obránci Mikiska a Nedomlel. Na střídečku Komety se pak vrací jako hlavní kouč majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme sluníčko a teploty až 27 stupňů Celsia. Zesílí ale vítr. Z Brna Jitka Valáš.
9: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
6: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
10: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
11: Krásný pondělí.
12: Ahoj.
10: Ahoj.
11: Dobrá zpráva pro vás. Tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
10: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.
6: Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin, 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno, a mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zas až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení. Vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To je pravda.
2: Zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Piš právě teď. They say.

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno. No a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeží.
0: Lucka ze Žiželic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Radio, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio. Ano.

0: Mark Ember, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hitradio, 6:45. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v Českém ráji zase obrovský, obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak zkuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty borci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
5: Pipit. Paráda. Já vidím.
6: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Hausbrand Café, per favore?
9: Sì, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: PLC, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
12: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolem 10 minut se aktuálně zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno a na kolonu se připravte taky na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. Šťastnou cestu všem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City Brno. A

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leone na Hit Radio v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
0: Tak já si myslím, že to není jenom výsledek generace Z, že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta, ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravý.
3: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
0: Takže ty lidi fakt existujou,
3: no
0: kteří pracují, tak to já nechápu teda. Green Day, When I Come Around na Hit Radio v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
2: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho? Jo. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který lítí po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele. Co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. A tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít. Hele, burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr.brno.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Hit Radio.
15: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
16: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolem 10 minut se aktuálně zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno a na kolonu se připravte taky na příjezdu do Brna po dálnici D2. Zdržení je kolem 5 minut. Šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezký to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam, takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo, no, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo, za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí, a teďka si to představte, jo, stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. Něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a seš uprostřed, jo? Tak jako ty musíš vlastně vyjít třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zastavím moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Prase pobíhalo po Brně. O víkendu se na linku 156 obrátila řidička s tím, že si všimla pruhovaného selete, které se pohybovalo u vozovky. Hlídka na místě chvíli vyčkávala, zda se v okolí nepohybuje i bachyně, aby se sele mohlo vrátit zpět do tlupy. Nestalo se, a tak se o sele postarala odchytová služba. Dneska si v Brně a na jihu Moravy užijeme sluníčko a teploty až 27 stupňů Celsia. Na síle nabere vítr. Z Brna Jitka Valášková.
10: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ránko.
13: Krásný pondělí.
11: Snídaně šampionů.
12: První hodina prvního pracovního dne týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
13: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec. Ne.
12: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.
11: Hit Radio City Brno.

0: Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy dva tady?
1: Já ne a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo? Co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor. Tak,
0: PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku, jako
0: no,
1: nevím.
0: Tak něco tam, něco vypálo. No, tak počkej, tak co bych já, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: Upřímný, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubený, nebo jak jsem silný, ale píšou o sobě nějaké jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnu bez zapnutého vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takové ty chuťovky, které vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo. Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa, Michale, prase.
2: Čekám. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle. Prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla
0: jsem
1: to tak, takhle
0: říct. Tak co jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, a budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda, no. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to
0: máme vlastně, takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaše divnost, vy, kdo nás posloucháte, ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je, aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď Weedas, Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: The Dead Dance, Lady Gaga. 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní Hitrádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější úchylku do slova a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beďarů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě
2: je to tak.
0: Jen tak chápu. Tak jako letos na asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prý asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí takovýhle chiropraktik.
1: Ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je to jako vypadá naštvaně, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po 2 letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beďarama. Holky to tak asi mají, nebo Urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin. Když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnosti si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luce, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beďarů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale Atlas smažáků, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas smažáků?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u Hlaváku teďka, u víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
8: podařit. Bill C, René Dunk a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
9: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
2: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální nehodu na Vyškovsku u Bučovic. Ve směru od Vyškova bourala dvě osobní auta, došlo tam i k úniku oleje. Zasahují tam hasiči, tak opatrně. Šťastnou cestu všem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Jsi Josef a kapela na Hitrádiu v 7.31. Hezké ráno, Michal, Jasmina, David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapolaní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
0: Je to tak.
3: Je to tak.
0: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Residence Vogelsang, hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
4: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru, wellness, v něm výřivka finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Tohle je Cyril Stumbling In. A taky pondělní hit rádio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy, ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriána. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi prací, no jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?
3: Paříž.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
3: 100.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
3: Hokej.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
3: Vlk.
0: Jo. A poslední, pátá otázka.
2: Jakou barvu má postava Šreka?
3: Zelenou.
2: Je to tak.
0: S prstem v nose i ponoční.
2: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
3: Děkujeme, jo.
0: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
3: Nádhera, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuju, ahojte.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Rádio City Brno.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Je, foj. Pojďme se chytit za ruce, takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Hmm. Fakt to je hodně stresu.
0: Jo, a když to neklapne, tak jak se říká, někdo v září, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Ale ono to jak dopadne. No. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
6: Potřebuješ.
5: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
6: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
7: Hakr Brno CZ.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
8: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
9: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
13: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
16: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu u Bučovic ve směru od Vyškova, bourala tam dvě osobní auta, došlo i k úniku oleje. A na dálnici D52 na 14. kilometru směrem na Brno, pozor na porouchané vozidlo.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu Čtyři vraždy stačí, Drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
3: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo, která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí 3x přerušili. Pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne? Proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím, souhlasím. No tak paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší. 7.54 Pink Trust Fall na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Májové dny v online shop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Brněnská hokejová Kometa posiluje na novou sezónu. Vedení extraligového celku představilo 10 nových tváří. Několik z nich už v Brně hrálo. Barvy modrobílých bude hájit třeba slovenský brankář Rabčan nebo obránci Mikiska a Nedomlel. Na střídačku Komety se pak vrací jako hlavní kouč majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. V Brně a na jihu Moravy si dneska užijeme sluníčko a teploty až 27 stupňů Celsia. Zesílí ale vítr z Brna Jitka Valáška.
10: Krásný den přejí Balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké pondělní ráno.
15: Ahoj, snad se máte hezky.
16: Snídaně šampionů.
15: Dneska jeden hvězdný chválek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
14: Proto ten vzdych.
15: Ať vás síla provází dneska, ať samozřejmě.
14: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Lorin, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.
17: Hit Radio City Brno,

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Loreen, Euphoria. Na Hitrádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. Takže bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla, jo, a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu. No. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako. Takhle no. Pozdě do kina.
1: A přitom to byl víkend
2: nápad.
1: A tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže no, vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu. No já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, kdy tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda, je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo. Ona ti ta doktorka, nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt, nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel, začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No, nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a jo, takhle. Nevíš, co tam
0: výsledky dobrý, jo, výsledky prej dobrý, upadlo to dobře. Je teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni. Aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: To je no, jo,
0: protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé u středu, kdy to tady bylo.
1: Jak se na tom vy, naši posluchači, máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je
0: fakt. Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará, myslel si ve spánku, že to je...
0: Tak se všichni známe, když někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je ze století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině na Obelixovi se svýma dětma tenkrát. Tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti ozvu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mně se podařilo usnout za jízdy na tanku. To již jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor a tam je ventilátor, ten má asi metr v průměru a ten foukal teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem si vytuch. Probudil jsem se až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdy mi náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavenej Mirek, usnul na tanku, to se nevidí,
0: no
1: to je
0: ale
1: fakt.
0: Nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu, jak se říká... Byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk u díry. A to byla ta fakt legrace.
0: To byla, nevím pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vyjdete na cestách za volantem za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden. Hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručení.

0: Kníky mezi okna.
1: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
0: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
1: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
5: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
8: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
11: No jaké bys chtěla?
10: No přece ty z Baumaxu.
11: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
10: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D52 na 14. kilometru směrem na Brno pozor na porouchané vozidlo. A nehodu máme hlášenou u Bučovic ve směru od Vyškova. Bourala tam dvě osobní auta. Došlo i k úniku oleje.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele, tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku. Wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: Jako trapný.
2: Co konkrétně?
0: No tak zaběhl za kolik? Za 2 hodiny a 5 minut.
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny. Tak...
4: Trapný. Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš.

0: Chvíle po půl deváté ladíte pondělní Hit Radio, krásné ráno. Tohle je Kamarád, Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Residence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu. Jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se ponoční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnové u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
0: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče, vás, kteří se o nás staráte a dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. přesně, jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.

0: týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, surikarty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
1: Mně přijde naprosto geniální označení surikarty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata. Ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
0: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
1: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru Surikarty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio City Brno.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. K těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95. tak můžete, vzpomínali jsme na ní. Tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasmin usnula v kině. Jasmin usnula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
3: Pouhé 2 minutky chybí do 9:00 dopolední a od mikrofonu Hit Rádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí je na spadnutí. Pozor, v Královopolském tunelu, tady je nehoda a může bránit provozu v celé šířce vozovky anebo její části. Neprůjezdní je konkrétně levý jízdní pruh, tak buďte opatrní. Problémy jsou taky na 207. kilometru ve směru na Vyškov, tady je poruchané vozidlo a taky neprůjezdná zpevněná krajnice. A ještě připomínám ostrov Vačice, tady je dopravní nehoda, i tady brání dopravní nehoda snad celé šířce vozovky. Buďte opatrní, jezděte opatrně a hlavně vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
4: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 9:00, krátké zprávy a Kuba Bělak. Neděle byla zatím nejteplejší den letošního roku. Nejvíce naměřili v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku 29 stupňů. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a dorazit by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Hasiči připomínají význam bezpečnosti při práci. Podle nich nejde jen o legislativní pravidla, ale o každodenní realitu a nutnost při zásazích. Co všechno musí dodržovat, řekne mluvčí hasičů Václav Pilný.
10: Standardem je používání ochranných prostředků při všech činnostech, od zásahů přes výcvik až po údržbu techniky. Samozřejmostí jsou ochranné oděvy, rukavice, ochrana zraku i dýchacích cest. Ať už jde o zásah nebo běžnou práci na stanici, vždycky platí minimální standard ochrany, ten nelze podceňovat.
9: Hasiči se zároveň aktivně podílejí na vývoji nového vybavení. To je dnes lehčí, odolnější a poskytuje vyšší komfort. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje. Řekl to premiér Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Zelenský později označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek naši přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem.
7: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: Už jste to vlastně slyšeli ve zprávách, že dneska by mělo být opravdu velké teplo, teploty kolem 25 stupňů Celsia. To samé platí také pro úterý, ale od středy dál hlavně by měly přijít přehánky, což oceníme zejména my všichni, kteří se snažíme o vypěstování takřka čehokoliv. Už toho sucha bylo dost, tak klidně, ať nějaký ten déšť přijde. A jak už jsem říkal, přijde ve středu. A taky ve čtvrtek.
4: Hit Radio City Brno.
3: Pohodový start do nového pracovního týdne vám z Hit Radio City Brno přeje Ondra Blaho a i čtvrté květnové dopoledne startujeme tou nejlepší muzikou. Hit Radio. A budu konkrétní Davidem Gettou, kterého doplní Teddy Swims a Tones and I. Že velký holky nepláčou, potvrdí Fergie a jako první zavzpomínáme na období střední školy, první lásky a melancholickou The Reason.

0: Milí přátelé, Brno jede na vítězné vlně. Lepší zprávou čtvrté květnové dopoledne na Hit Radio City Brno snad ani začít nemůžeme. Tentokrát jsme neopanovali prostředí sportovní, nýbrž filmové. A nebudeme se bavit o žádném komediálním seriálu, který si dělá srandu z Brna, nebo detektivce od Jiřího Stracha, protože tento úspěch má na svědomí nikoli v televizní studio Brno České televize, ale brněnská hvězdárna se svým filmem Na hraně nebe. Tento snímek získal na filmovém festivalu Dome Fest West v Boulderu v americkém státě Colorado cenu Best Narrative. Film vypráví o tom, co mají společného pilot větroně, astronomka z Chilské pouště a malá holčička s pastelkami. Ta odpověď je jednoznačná, všichni tři hledí vzhůru. A právě jejich pohledy se prolínají ve filmu Na hraně nebe, který můžete vidět v kupuli brněnské hvězdárny. Diváci se díky speciální projekci ocitnou uprostřed oblak, zažijí let větroněm nad horami a dokonce nahlédnou i do atmosfér jiných planet. O velkolepém diváckém zážitku se víc dozvíte na hvězdárna.cz, tak když k tomu přidám další aktivity, které pro nás Hvězdárna a Planetárium Brno připravuje, plus nafukovací modely planet, tak je to jen další důkaz toho, že nám ten malý, hezký baráček na Kraví hoře, včetně jeho vedení, může skutečně závidět celá Česká republika. No a teď, přátelé, písnička, která se na pondělní dopo hodí asi úplně nejvíc. Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Milky Chance a Stolen Dance. Já pevně věřím a doufám, že vám během uplynulého víkendu nikdo tanečky nepočoroval a pokud ano, takže si to vynahradíte během toho víkendu nadcházejícího, který mimochodem, a to je dobrá zpráva, na začátku pracovního týdne bude zase prodloužený. No a vzhledem k těm nádherným teplotám a krásnému májovému počasí vás to určitě bude lákat na jižní Moravu. Ale pokud jste už ve Znojmě byli, v Mikulově milionkrát a raději byste se podívali třeba na Hodonínsko, tak tam byste kromě malebných vinných sklípků mohli vyrazit také do hodonínské zoologické zahrady, protože tam mají novinky. A rád vám o nich řeknu víc, jenom co dozní Meduza a nebo Miley s Markem Ronsonem.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Plzni Hradišti za 5 milionů 650 tisíc korun, byt 2+1 v Teplé u Chebu za 1 790 tisíc, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 tisíc, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 milionů 998 tisíc a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 milionů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz. Tipi!

Věřte mi, že mi neudělá nic tak dobrou náladu jako informace o tom, že se zvířátkům v jihomoravských zoologických zahradách daří, že se jim líbí a že se rodí nová mláďata. Zvlášť, když se jedná o druhy ve volné přírodě dávno vyhubené. Hit Radio City Brno vás pravidelně zve do té brněnské, ale i do té menší, ale neméně hezké hodonínské zoo. A právě tady se narodil sameček přímorožce arabského. Mládě se krátce po narození postavilo na nohy, začalo sát mléko, dokonce se objevují i první růžky. Zatím zůstává odděleně se samicí, ale postupně si zvyká na venkovní výběh. A zahrada navíc očekává i další přírůstek. Jak už jsem říkal, přímorožci arabští byli ve volné přírodě vyhubeni. Do rezervací se vracejí právě díky chovům v zoologických zahradách a hodonínská zoo je chová jako jediná v Česku. Je to nádherný zvířátko, podívejte se třeba na facebookový profil Události Brno, je tam i fotka, je to fakt, jak se tomu říká, no je to roztomilost level milion, takže to klidně můžu říct. Tak se tam určitě jeďte podívat. Vězte mi, že tohoto výletu do hodonínské zoologické zahrady rozhodně nebudete litovat.

0: Benson Boone chvíli před 9:45 na Hitrádiu. Beautiful Things. A dalšími krásnými hudebními věcmi budeme pokračovat už za chvíli. Kid Leroy, Justin Bieber. Zavzpomínáme také na jeden, to není mega, to je gigahit. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Tohle jsem neslyšel hodně dlouho a moc se na to těším. No a pokud byste chtěli třeba One Republic, tak i tyhle dodáme. Hit Radio.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát za sebou smířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Hit Radio.
10: Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hit Radio City Brno.

0: Stop and Stare od One Republic. A vy teď na malou chvíli taky zastavte a nechte se informovat o nejlepším dopravním servisu z Brna a okolí. Jak to aktuálně jezdí, vám prozradím právě teď. Přetrvává problém v Královopolském tunelu. Tady by měla být překážka a neprůjezdný by měl být celý levý jízdní pruh, tak buďte určitě opatrní. Další problémy jsou na D1 na 190. kilometru ve směru na Prahu. Tady probíhá práce údržby a to až do nějaké 13. hodiny odpolední. Jinak otevírám další dopravní mapy, aby mě neutekla žádná nehoda či komplikace nejenom v Brně, ve Znojmě, v Blansku, ale na celém území Jižní Moravy. Mám dobré zprávy, v tuto chvíli se nic zásadního neděje, tak ať to tak i zůstane. Ale kdybyste přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšířuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne 2 ze Slovenska. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
7: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1. Po třetím triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí dojel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Počasí právě teď necelé 9:50 dopolední, nejenom v Brně, ale na celé Jižní Moravě je přímo luxusní. Měříme teploty okolo 19 stupňů Celsia a odpoledne by měly jít ještě hodně nad 20. Každopádně od středy dál by se měly teploty sněžovat, mělo by se ochladit a hlavně by konečně mohla přijít i nějaká dešťová přeháňka.
1: Hit Radio City.
0: A kdo přijde na začátku 10. dopolední, no tak s otevřenou náručí přivítáme třeba Lady Gaga, B.O.B. Hayley Williams a taky Damiano Davida.

Máme přesně 10:45, vy posloucháte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s datem 4. května. A co možná, přátelé, nevíte, tak 4. květen je velmi zásadní pro všechny fanoušky Hvězdných válek. Proč právě 4. květen je dnem Star Wars? Přátelé, když Margaret Thatcher vyhrála volby a stala se první britskou předsedkyní vlády, zadala její strana inzerci světou: ať tě provází 4. květen, Maggie. Ta odkazovala na slavnou hlášku z filmové série Ať tě provází síla. Chytli se toho fanoušci a už to bylo. Každopádně květen je spojen se Star Wars víc než hodně. Nové filmy ze ságy měly vždy premiéry v květnu a v květnu má narozeniny i strůjce tohoto fenoménu, George Lucas. A jestli pak víte, proč právě dneska je ve vodojemech pod žlutým kopcem akce s názvem Hvězdné vodojemy? No, tak teď už to samozřejmě víte. Úžasná záležitost, která nás čeká v tomto brněnském klenotu. Začíná už dneska odpoledne, ještě nějaká místečka jsou. Takže pokud byste chtěli strávit čas ve vodojemech pod žlutým kopcem trošku jinak, než jste byli doposud zvyklí, tak se určitě podívejte na brněnskepodzemí.cz a tam se o této akci dozvíte víc.

0: čtvrté květnové dopoledne zpříjemnil Arvalo Soler. Musím říct, že tohle byla opravdu nádherná písnička, která dozněla v dopolední vysílání Hit Radio City Brno. No a já vám to zpříjemním ještě o něco víc. Respektive ta příjemnost bude mít hodnotu 500 korun, protože s novým pracovním týdnem, ale zároveň i novým měsícem se vrací do našeho vysílání soutěž Nevaříme, posloucháme, navíc s novým partnerem, kterého vám představím už za pár okamžiků, a doufám, že to představení bude vítězné, že ten, komu zavolám, tedy tomu, který se registroval na www.hitradiocitybrno.cz, zvedne telefon, řekne Nevaříme, posloucháme a všichni budeme mít radost.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Bill C, René Dank a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: vaříme, posloucháme.
1: Navazujeme na tradici z předchozích týdnů a měsíců a já se dívám do meníčka nového květnového partnera, kterým se stala restaurace Charlie's Park, kterou najdete v technologickém parku. Je to nádherný prostředí s ještě lepší týdenní nabídkou. Pečené králíčí stehno, okoutník červený s grilovanou sezónní zeleninou, to je mimochodem ryba, kdybyste nevěděli, anebo salát s grilovaným kozím sýrem, ale je taky meníčko na celý dnešní den a vůbec na celý týden, tak se podívejte na Charlie's Park. .cz a běžte se tam podívat, protože tohle si návštěvu rozhodně zaslouží. A věřím, že Charlie's Park v technologickém parku navštíví také Antonie. Tak pojď, Antonie. Ona si teda říká Toňa, což je taky fajn. Ale jo! Měli jsme tam nějaký drobný zaškobrtnutí, ale to si myslím, že je vinou techniky, nikoliv Antonie, která na začátku měsíce května vyhrává 500 korunovou poukázku do Charlie's Parku.
2: Jejda, mané, no tak to děkuju moc.
1: Tak to klaplo, Toničko, jak se máš takhle při pondělku?
2: Ale tak jo, jako tím, že bude tento týden krátký a snad vyjde počasí, tak jak tenhle víkend, no tak si ho zase užijem trošku delší.
1: Je pravda, že čtvrtek nebo středa čtvrtek by mělo trošku sprchnout, ale od pátku dál by mělo být zase dobře. Tak proč už
2: tak
1: teď neplánovat?
2: Tak by to snad mohlo klapnout, že jo?
1: To víš, že to klapne.
2: Proč si nenaplánovat pěkný víkend?
1: A už plánuješ? Už máš nějaký tip?
2: No, tak když bude hezky, tak na kolo.
1: A kam?
2: No tak mít tak jako okruh jako tady Brno, anebo mimo Brno tam směr Mikulov a Lednice a tam jsou takový krásný cyklostezky. A určitě jsou i na dalších částech, že jo? Ale,
1: no je, akorát
2: ale
1: to
2: tam
1: kolo,
2: se nám líbí.
1: Protože jezdíš kolem vinných sklípků, že jo? Takže ono nakonec jenom u té cyklistiky nezůstane, že jo?
2: Tak.
1: Každopádně...
2: Musí být šofér.
1: Je to tak. Toni, užij si samozřejmě celý tento krátký pracovní týden. Pevně věřím a doufám, že si maximálně užiješ i ten prodloužený víkend a hlavně návštěvu v Charlie's Parku v technologickém parku, kam budeš moci zajít s 500 od Hit Rádia v kapse.
2: Úžasný, tak jo, tak děkuju moc krát a mějte se, jste super rádio.
1: Děkujeme moc, měj se hezky, ahoj a ještě mi vydrž na lince,
2: ahoj,
1: ať se můžeme domluvit.
2: Jasný, určitě.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Rádiu City Brno. Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. Charlie's Park.cz.

like everything's surreal.

Garbage Project Hey Now jako vzpomínka na pořad Pozor zákruta. Když jsme u té dopravy a vůbec i dopravních nehod, tak musíme vyzdvihnout hasiče, kteří jsou většinou u všech dopravních nehod jako první a nejenom u dopravních nehod, jsou vlastně všude, kde jsou ohroženy životy anebo majetky. Snídaně šampionů dnes na Hit Radio City Brno vzpomněla na hasiče zasahující u požáru v Českém Švýcarsku. Já bych moc rád připomněl všechny hasiče, kteří před týdnem a něco zasahovali celých 52 hodin u požáru haly s plasty v Přízřenicích. A aktuálně se hasiči perou také s požárem lesa ve Zlínském kraji u Bystřice pod Hostýnem, je to nedaleko. No a protože dnešek, tedy 4. květen, je den hasičů, tak si myslím, že bychom si na ně měli vzpomenout úplně všichni a poděkovat jim za jejich práci, protože jsou absolutně nepostradatelní, nenahraditelní a vzhledem k živlu, do kterého se denodenně pouští, taky neuvěřitelní hrdinové. Pánové a dámy, děkujeme vám za vaši práci.

0: zeď.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
4: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Oudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ještě nemáš lístky?
8: Dan Landa,
11: Mirá,
8: Rybičky,
11: Migové,
8: jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
8: 8 víkendů,
11: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
11: Harley,
8: Tomáš Klus,
11: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio. Why wait?

0: tu nejlepší možnou tečku za 10. hodinou dopolední udělal Linkin Tennis Machine a taky ji udělá nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na hlídky policie na Ostravské ulici, další vidím na Rooseveltově a nebo na Palackého třídě. Co se týče dopravních nehod, pozor si dávejte v Milíčovicích, okres Znojmo, požár vozidla, tady probíhají záchranné a vyprošťovací práce, takže tady buďte velmi opatrní. No a ještě připomínám práci údržby, a to na D1 mezi 188. a 190. kilometrem ve směru na Prahu. A také ještě problémy stejného charakteru kvůli jedoucímu vozidlu údržby, a to na 48. až 54. kilometru D2 ve směru na Lanžhot. Veškeré informace, pokud tedy máte vaše dopravní info, tak volejte na 546 220 220.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu, a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky. Letos k ním půjde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% takzvaných prvomaturantů. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízí vycházku se 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma místy ve středočeském kraji. Pokračuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
7: Nová trasa propojuje Prahu se středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
6: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené i dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Německý minister vnitra trvá na zachování hraničních kontrol, i když do Německa přichází méně migrantů. Řekl to v rozhovoru odvysílaném stanicí ARD. Německo kontroluje od září 2024 celou svou pozemní hranici. Hranici s Českem už od roku 2023. Radek Faxa, hokejový nároďák, neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Odpolední maxima dnes mohou vyšplhat až na 25 stupňů s tím, že od středy až do čtvrtka by mělo i zapršet, což si myslím, že není vůbec žádná tragédie a špatná zpráva. Celý následující víkend by mělo být ale krásně. Teploty okolo 22 až 24 stupňů a polojasno. Bez deště. Takový nás čeká prodloužený víkend v pořadovém číslu 2.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a s čím odstartujeme 11. hodinu dopolední, respektive s kým? Tak třeba s Pink, s Jeleny, anebo s Flowridou.

A takhle si můžeme pískat i my, protože je sice začátek nového pracovního týdne, ale je zkrácený. Čeká nás opět prodloužený víkend. Flowrida, Whistle v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno s pondělním datem 4. května, ale dveře se na Hitrádiu City Brno netrhnou a stále za námi chodí vzácní hosté. Nejinak tomu bude také zítra odpoledne. Přátelé, v úterý 5. května od 15 hodin se můžete těšit na úspěšnou českou reprezentantku v taekwondo ITF, několikanásobnou mistryni Evropy a držitelku zlatých medailí z juniorských evropských šampionátů Eliš Trčkovou. Ano, zítra ve 3 hodiny. Máte-li rádi bojové sporty a zvlášť úspěšné ženy v bojových sportech, tak tenhle rozhovor bude přímo pro vás. A ptát se klidně můžete i vy, ať už přes naši studiovou linku anebo sociální sítě.

0: Show na Hit Radio City Brno. A já vás teďka odkážu na Instagram našeho rádia, protože máme pro vás další vydání instagramového souboje. A do něj se teda mil rád zapojím i já, protože je to souboj o nejoblíbenější evropskou destinaci. První dvojice jsou Portugalsko, Švédsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Chorvatsko, Španělsko a nebo Německo, Slovensko. Ještě tady máme Anglii a Řecko, ale Norsko a Polsko do toho může taky hodit solidní vidle. Každopádně já osobně si myslím, že už teď je vítěz absolutně jasný. A jenom si ho představím, už mám chuť na Qualcosa di Dolce. A už asi taky víte, pro koho budu hlasovat já. Ale o vítězi se samozřejmě rozhodne na Instagramu a rozhodnete o něm vy. A už tento pátek se dozvíme, kdo je absolutním vítězem. Jo, a za malou chvíli vám řeknu, co byste eventuálně mohli dělat o prodlouženém víkendu.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočítej, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
14: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
13: No, tak nechci.
14: No, tak jsem mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real. Jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
3: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
14: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
5: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minutek po půl dvanácté v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno doznívají Benazi Bros Every Single Day, a protože máj je měsícem majálesů, tak vás samozřejmě na jeden mil rád pozvu, ale pozvu vás na ten tradiční, studentský, poctivý, který není bůh ví jak masový a je ve Znojmě. Ten mám moc rád, Znojmo Majáles, Horní náměstí, začíná se samozřejmě 7. května ve 13.00 studentským průvodem a soutěží o krále a královnu Majálesu. No a největšími hvězdami budou René Dank, Luca Brasi a taky Pilsí. Vstup je samozřejmě tak, jako je dobré, na každém správném studentském majálesu zdarma, respektive volný. Tak pokud máte cestu do Znojma, určitě vyražte. Během 7. až 9. května proběhne také festival Mladého divadla Plácek a zve širokou veřejnost do kulturního centra Kolaps na kulturu, divadlo, performance, hudbu i komunitu. Plácekfestival.cz, tady se o něm samozřejmě dozvíte víc, anebo na go2brno.cz, kde najdete také další kulturní nabídku. A chci vás pozvat také na Creditas Autodrom Brno na akci, která se jmenuje Histocup 8. až 10. května. Retro, co má šmrnc. Histocup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Těšit se můžete na ostré tempo, kde o souboje dveře na dveře rozhodně není nouze. Informace najdete na www.automotodrombrno.cz.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklíčí.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: To nám to uteklo, co říkáte? Blíží se 11:45 a samozřejmě i konec naší první společné květnové dopolední tříhodinovky. Ale tak jako vždycky v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno, i dneska to utneme mojí závěrečnou srdcovkou. A protože jsem se dneska probudil do opravdu velice dobrého rozmaru a velice pozitivní nálady, tak si myslím, že bychom si mohli dát něco hezkýho, něco tanečního, něco staršího. A pokud máte rádi třeba funky 70. a 80. let a je to něco, na co určitě z playlistu Hit Radia nejste úplně zvyklí, tak si na to počkejte, protože vám to 100% dobrou náladu udělá taky.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Bill C, René Dunk a Luca Brasi. Jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
5: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandi. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.

Kapela Finito, hotovo. Konec dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno s pondělním datem 4. května utne, jako vždycky, moje dopolední závěrečná srdcovka. A jak jsem říkal, dneska mám moc dobrou náladu a vlastně už ode dneška, od pondělí, se chci naladit na prodloužený víkend. Řekl jsem si, že si dáme něco tanečního, ale staršího. Trošku diska nebo funku, chcete-li. A vzpomněl jsem si na skvělou pecku, kterou pro český národ znovu objevil Kapitán Demo v písni Zlatíčka. Takhle možná to někoho překvapí, ale ne, skutečně původním autorem není Jirka Burian, ale skupina The Nolans, konkrétně ségry Nolanovi z anglického Blackpoolu. A Origoš se jmenuje I'm in the mood for dancing. Takže pokud máte náladu si trsnout, tady to je. A zároveň vám přeju krásné pondělí. A zítra před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začíná výstavba kruhového objezdu před čtvrtou bránou brněnského výstaviště. Úplná uzavírka se týká spojky mezi ulicí Bauerova a Křížkovského, včetně nájezdu na okružní křižovatku. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
8: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
9: Vínečko, pohoda.
8: A slimáci jsou taky fuč.
9: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
8: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Další dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky se zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
2: Plné ruce práce měli v posledních dnech letečtí záchranáři brněnských hasičů. Zasahovali třeba u požáru lesa u Morávky na Frideckomístecku a u Šašovic na Třebíčsku. Na Pálavě u Dívčího hradu evakuovali zraněné z nepřístupného terénu a mířili i ke zřícení domu v Šanově na Znojemsku.
11: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: Dneska si užíváme v Brně a na jihu Moravy polojasný den s teplotami až 28 stupňů Celsia. Počítejte ale se silným větrem.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po 3 dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Radio City Brno.
12: Začínáme v 90. V době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. Na 90. let. Tak tady jsou na Hit Radio.

0: MC Sar a Real McCoy. Runaway, rok 1994, je to možný, jak to uteklo. Posloucháte srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách, státní, testem z matematiky. Hrozný, mám úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hit Rádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Rádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg křivoklád a z ruštiny to byl Posle velikoj otečestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: Jestli věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Itália.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše pchání. Tak a já už to nechám. Evidentně jsem z francouzštiny nematuroval. Ale z čeho jste maturovali vy, tak na to jsem se vás ptal v dnešních srdcovkách. Tohle je krásná zpráva. Maturita, rok 99. Vybavím si fotku mě u tabule s vyvrtnutým kotníkem. Za celé 4 roky dojíždění se mi nic nestalo. A pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára. Krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777937777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
2: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
3: Pipit! V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
7: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo number 5.
3: This Mambo number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 3:15 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
7: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné. V rámci našeho rodinného festivalu za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miraj a Trips na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Až do konce srpna opravují stavbaři v brněnské Hybešově ulici plynovod. Práce si vyžádali částečnou uzavírku ulice. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Nagyová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze. Na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
7: Nejlepší prevenci je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám.
1: Zítra chvíle, kdy byla na brněnské přehradě zahájena pravidelná lodní doprava. První lodě nesly jméno Brno a Morava a doplnil je malý člun Svratka. Letos je lodí 7 a oslavu kulatého výročí naplánoval dopravní podnik na 23. května. Hit Radio City Brno u toho nebude chybět.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy si dneska užíváme polojasný den s teplotami

0: až 28 stupňů Celsia. Na síle ale může nabrat vítr.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
3: Je to tak.
2: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Ajdam.
3: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože no. Mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
2: Jasně.
3: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
2: Jo, ale prostě Ajdam je Ajdam. Ajdam versus Gouda, jo.
3: Já hlasuju pro Goudu, když bych se měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
2: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
3: ale
2: ten Ajdam.
3: Prosím tě.
2: Není tak slaná, no úplně.
3: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený a to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Ajdam, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
2: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
1: Hit Radio City Brno.
2: Dobrá, tak co vy na to? 777 937 777. Je vám to úplně jedno, anebo jste tým Gouda nebo Ajdam?

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to, my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Idamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Idam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě je to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hle, jasně, jedině Idam, jako Idam. Gouda OK někdy, ale Idam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Idam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio, já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Idam. Sám asi si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. Jo. Mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda.
0: Ne.
1: A nebo když už Idam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chutí. Co si budem? 30 Idamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Idam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevný. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíc je smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Idam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777 937 777, co je lepší, Idam nebo Gouda? A proč Idam?

Dan Barta On My Head. 13 hodin 20 minut. Posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Idamo anebo z Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv. Tohle mě baví. Určitě Idam, ale 40%. Jasně. Mám tady dokonce zprávu a to od kuchaře. Píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu. Ale já si doma udělám Idam. Víc mě baví ta struktura a tuhost sýra a i když není chuťově tak výrazný, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Idamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle je taky super. Jestli Gouda nebo Idam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano, kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Idam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Idam za mě. Ten Idam za mě, to je, to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Idam. V 70. letech to začalo Idamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Idam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tohle je jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit? Ne, než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Idam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná.

0: Shakira s hitem Zoo, u nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo, tam se to na chodbě štěká jako psi, kvůli úplný blbosti, prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou, a mám tady hlasovku, která možná nám to teďko rozčísne, jo, tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš. Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak mi
4: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky točíš, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
4: Takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
7: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
14: Snížíme o 2 stupně.
13: Bod 2, průvan.
14: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
14: Vydrhnout, přetřít.
15: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
16: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
17: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio. Hit Radio. When I was a young...

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste s Hit Rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Nároďák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Ajdamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo 2 týdny, 11 dní, abych byl přesnej, do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777. Jsem skoro.

že jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi

0: Dualipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Až ne, nebo pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
13: Potřebuješ.
12: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
13: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
14: Hakr Brno CZ.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Někomu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začíná výstavba kruhového objezdu před čtvrtou bránou brněnského výstaviště. Úplná uzavírka se týká spojky mezi ulicí Bauerova a Křížkovského, včetně nájezdu na okružní křižovatku. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
6: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
5: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plné ruce práce měli v posledních dnech letečtí záchranáři brněnských hasičů. Zasahovali třeba u požáru lesa u Morávky na Frýdecko-Místecku a u Šašovic na Třebíčsku. Na Pálavě u Dívčího hradu evakuovali zraněné z nepřístupného terénu a mířili i ke zřícení domu v Šanově na Znojemsku.
7: Krásný den přejí Balonky.cz, partner a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Dneska si užíváme v Brně a na jihu Moravy polojasný den s teplotami až 28 stupňů Celsia. Počítejte ale se silným větrem.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek, vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend, a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Baby. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. A naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té v uvozovkách 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas je náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení to si musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady už se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio, Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: David Košner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidíme. 14 hodin, 39 minut, s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet, dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu, takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku. Vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává. Za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Čau Brňáci. Už máte padla v okně?
3: Je jedno, jestli nás ladíte na Plíglu, v Husovickém tunelu, ve Vinohradu.
2: Nebo na Macoše. My vám to odpoledne hezky osolíme.
3: A opepříme.
2: Těšte se na brněnské pikošky.
3: Po 15. se na vás těšíme v odpolední show.
2: Na Hit Radio City Brno, Igora,
3: Peťa.
1: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpoledne.

0: David Guetta tedy svým Stones Era, je tohle přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne, prostě pondělí je pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy, no a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show, tak se smějte.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
10: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme, máváme a hurá, jsme už opět kompletní.
1: Ano, máme tady první pondělí v tomto týdnu, nebo i poslední pondělí v tomto týdnu.
0: A samozřejmě i v tomto měsíci.
1: Co?
0: No i v tomto měsíci, to je co?
1: Proč by to bylo v poslední v tomto měsíci?
0: Ne, první právě.
1: My jsme taky v pondělí pojď domotaní, že?
0: Ale už jsme komplet, člověče, byla to fakt dřina.
1: Jako mít 3 dny volno, že?
0: Rýbečka, no to bylo strašné, to bych nikomu nepřál.
1: A představte si, že teďka se ty 3 volné dny budou opakovat, jako to je neuvěřitelné. Ono právě dneska, byť je pondělí a normálně jsme takový jako kysnutí, tak ne, dneska je to happy pondělí.
0: Takže držme palce, ať nám to vydrží. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se dívám v Brně ve Vranovské ulici, křižovatka s Jugoslávskou ve směru do centra, tady bohužel bourala 3 osobní auta a provoz je tam částečně omezený. V Žirenické ulici u mostu přes Svitavou ve směru od Vinohrad došlo k hromadné nehodě 4 osobních vozidel, provoz je výrazně blokovaný a počítejte se zdržením minimálně do 4:30. V Brně v Plotní ulici křižovatka s Komárovskou probíhají přípravy na uložení kontejneru, tak i tady budeme mít

0: zimě ještě asi tak půl hodinky omezení provozu. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Direkt pojišťovna vás zve na letošní první díl cyklistického seriálu Direct Road Classics na Pálavě. Jízda skrze Vinařský ráj po uzavřených silnicích je na programu už 16. května a začíná i končí ve Valticích. Tak si ji nenechte ujít a buďte u toho s námi. Přejeme bezpečnou cestu do cíle. Vaše Direct pojišťovna.
4: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
1: On air,
6: online
1: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kontroly na německých hranicích budou i nadále pokračovat. Uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přichází méně migrantů. Německo svou pozemní hranici kontroluje od září 2024. Hranici s Českem pak ještě o rok déle. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Toto výročí si připomenou pestrým programem. Ten začne už zítra položením věnců. Čím bude den pokračovat, prozradí mluvčí města Radmila Nagovská.
8: V době od 12 do 13.30 hodin budou na Klatovském náměstí k vidění vojenská historická vozidla. Od 14 do 16 hodin zahraje na náměstí skupina Big Band z Klatov. Od 19 hodin zazní jazzové melodie v podání swing melody na Klatovské radnici.
7: Oslavy pak navážou v sobotu 9. května na Klatovském letišti. Velryba Timmy žije. Píší o tom novinky.cz, podle kterých to potvrdila data z GPS lokátoru. Vypuštění mladého keporkaka nicméně někteří odborníci kritizují. Podle nich bylo chaotické a předčasné. Tenistka Kateřina Siňaková je opět světovou jedničkou v deblu. Návrat do čela žebříčku si zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
9: Víte, jak aktuálně jezdí naše městská hromadná doprava v Brně? No na to se podíváme, máme aktuální, nebo uslyšíme to, máme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Dobré odpoledne posluchačům Hit Radia City Brno. V současné době provoz v Brně téměř největší zpoždění. Zdržíte se pouze nárazově a to do 5 minut. Pro víc informací sledujte naše sociální sítě Facebook a X anebo naše webové stránky dpmb.cz. Z dopravního podniku Marek Novotný.
11: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
9: Já tady úplně brejlím na ty stupně, je opravdu 25 stupňů aktuálně v Brně a okolí a na sluníčku, no tak to bude 30 jak vyšitá. Už je to tady, léto zaklepalo na dveře, přímo zabušilo. Co se týče odpoledních, spíše večerních teplot, tak nám klesnou na nějakých 18 stupňů, což není tak hrozné. Zítra v úterý má být zataženo, ale 26 stupňů, takže to hezky vykompenzuje.
0: Tak to už je normálně na nachytání bronzu a na kraťásky.
9: No počkej, ale středa, čtvrtek, pátek má pršet.
0: To je jedno, tak ten bronz nachytat dneska a zítra?
9: Můžete.
0: A kraťásky dneska a zítra? Co?
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno startuje pondělní odpolední show. Igor Doložal.
9: Peťa Tamanová.
0: Už jsme s vámi a už za chviličku trošku pohejtíme, ne?
9: No, spíš jako pořešíme ty hejty. Nelíbí se nám to.

0: skvělá nálada, Hit Radio City Brno a k tomu třeba i Edward Maja a Vika, dohromady jste Reola. Další hudební lahůdka pondělní odpolední show a tak jsme po prodlouženém víkendu plní sil a optimismu, teda doufám,
1: no,
0: protože
1: samozřejmě
0: další prodloužený nás zase čeká a to je nádherná vidina. Takže pohodička. A už se vám někdy stalo, že z té pohodičky vás někdo něčí nějakým pěkným v úvozovkách komentem vytrhl?
1: Já jsem si právě užívala to prodloužené volno, jeli jsme na pustevny, když můžu přidat ze soudku svého. A dala jsem potom na Instagram videjko, jo, že jsem byla tak jako šťastná, takovou vzpomínku, víte? No a jeden borec, a jeden borec mi tam napsal hejt, jo. Jsem po dlouhé době dostala hejt a napsal mi pod ten příběh, ani seriál Ulice není tak trapnej. Za prvé mě to uráží, protože Ulici už nesleduju dávno, asi měsíc.
0: A ty typka asi neznáš, znáš?
1: Neznám ho, vůbec nevím, jak se mi tam dostal, jo. A teďka, já jsem hrozně měla dilema, jestli mu odpovědět, jo. Protože mi to samozřejmě naštvalo, pak mě to zároveň i pobavilo, protože ten hejt byl takovej vtipnej, jo. Ale nevěděla jsem, jestli mám napsat, ale ta vzpomínka je pro mě, ne pro tebe, tak jsem mu radši nenapsala nic. Tak co byste dělali vy, nebo no, jestli jste se s tím setkali?
0: Zkuste nám poradit.
1: A dejte nám vědět, co bych mu měla odpovědět za prvé a za druhé, jak jste se vy třeba někdy popasovali s takovým hejtem.
0: Já bych týpkovi napsal, že má tak super nápady, že nevíš, komu patří.
1: Nevíš, komu patří, to je dobrý. A co ty, Iggy, ty jako spíš přispěješ úplně z
0: Já jsem z doby, kdy ještě ty hejty chodili pěkně naživo.
1: No.
0: Já jsem jednou hrál jednu velkou party a přišla za mnou nádherná, krásná holka, Slovenka. A ona přišla a říká, Ježíš Maria, to jsi jako ty, jo. Protože mě znala z rádia. A poprvé v životě mě uviděla naživo. Tak jsem jí řekl, že to je úplně jedno, že jsem rád, že přišla a že stejně by z toho nic nebylo.
1: Ježíši, to je takzvaný Igorův hejt naživo, no. Tak. Každý má to svoje.

0: Je to až s podivem, jak nám to letí, ale měsíc květen naklusal mezi nás a asi nejmíň rád ho má každý maturant, bych řekl.
1: To je pravda.
0: Protože samozřejmě květen rovná se maturitní zkouška, pokud to teda neplánuje někdo na září, že?
1: No, a pamatujete si vaše poslední třeba zvonění, to, co tomu jako předchází?
0: Právě
1: co?
0: S maturitou to vždycky šlo, protože samozřejmě poslední zvonění, to byl fakt svátek.
1: Jo, svátek. A ty si to na to pamatuješ?
0: Já si
1: na
0: to... Počkej, ty
1: za
0: děláš,
1: jak kdybych
0: byl o 2 roky starší než... Ale já jsem, ano, my jsme měli také na škole, už v mých dobách bylo poslední zvonění, Peti, no. Psal se rok 97, kdy jsem maturoval. 1997, jo?
1: 97, to jsem měla 5 let.
0: No vidíš.
1: Tak já jsem ti přispět nemohla, hele.
0: Ty jsi nemohla. Já jsem šel tenkrát za prostitutku.
1: Ty jsi šel za...
0: Lehkou děvu, no.
1: Ojojoj.
0: Měl jsem takové jako různé... ozdoby na sobě a také dírované ponožky a punčochy.
1: Tak to já jsem byla víc sofistikovanější, já jsem šla za repera, měla jsem takovou tu jako, pardon, černošskou paruku, jo, měla jsem vytahaný kalhoty, kazeťák na rameni a už jsem si to štrádovala. A tak jako to bylo takový hodně různorodý, za co jste šli vy? Podělte se s námi, nahrajte nám třeba hlasovku.
0: A nebo dejte třeba tipy.
1: Tipy, za co mají jít?
0: No,
1: ostatní?
0: Jasně.
1: Tak to, tak jo, a pak si to řekneme za chvíli.
0: Za chviličku.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Pipi. Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No... Vyda? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Pipit!

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. One, two, three.

0: Na Hit Radio City Brno si dáváme pondělní odpolední show, přejeme pohodové odpoledne. No a doufám, že teda pohodové dny mají také budoucí maturanté, protože právě dneska odstartovaly didaktické testy a v posledních dnech jsme právě v ulicích, ať už tady u nás v Brně nebo na celé jižní Moravě, mohli vidět hafo budoucích maturantů na jejich posledním zvonění.
1: Jako, mě asi nejvíc oslovili a možná jste je vy právě viděli, klidně nám dejte vědět, že jste je viděli v ulicích Brna, třeba na Svoboďáku byli, na Želňáku, a to byla skupina, která předváděla muzikálovou rekonstrukci francouzské revoluce, jo.
0: Hezky.
1: A oni tam tančili a potom se ptali, přispějete nám na francouzskou revoluci, to je dobrý, že?
0: To je krásné.
1: Jako, tak... že si někdo vlastně něco nacvičí, protože my jsme jenom, když to tak řeknu, tak my jsme jenom tupě šli a vybírali peníze, no, ale když do toho dáte ten čas, jo, něco předvedete a za to vystoupení chcete potom nějaký prašulky, tak to je fajn.
0: My jsme šli ještě tu pěc.
1: Vy jste šli tu pěc.
0: Nás bylo 26 borců a to stálo fakt za to, no. Taky jste používali takové ty voňavky, velice nevoné.
1: Na co?
0: Na stříkání lidí, když někdo nechtěl dát prachy.
1: Vy jste po nich stříkali voňavky.
0: No, to bylo spíš smradlavky.
1: Vidíš to? A kdyby jsme byli stejně staří, tak ty jsi přesně ten důvod, proč se jim vyhýbám, těm studentům. Protože mě teda nestříkali voňavkou, ale mě postříkali vodou.
0: Hezky.
1: Když jsem jim nepřispěla. Protože jsem přispěla té skupině předtím. Tak pardon, jako, neviděla vám jenom na poslední zvonění, ne?
0: Každopádně, pokud by někdo poslouchal z té francouzské revoluce, jo, tak nám dejte vědět. A zavolejte k nám do studia na 546-606-606. Zajímal by nás vůbec jako nápad tady toho krásného uskupení.
1: A hlavně nás zajímalo, za co jste šli vy na poslední zvonění. A ozvala se nám Verča a Simča.
2: My jsme šli na poslední zvonění v Monterkách. My jsme šli na poslední zvonění jako policajtky.
1: To je dobrý.
0: To je hezké, no. By mě zajímalo, jestli stihli vybrat i nějaký flaster, třeba za špatné parkování v Brně, no?
1: Bez tak se někdo chytl.
0: Ale máme tu i Esťu.
3: Šla jsem prosím pěkně za Mexičana. Asi protože mělo mexické jídlo, nebo nevím.
0: Tak to je paráda.
1: Ale to mě by zajímalo ty pochody. Jakože jdu za Mexičana, jdu za repera, jdu za lehkou děvu. Proč? Jako, jak nás to napadlo?
0: Každý ke svému, ne?

0: Panečku, tak to je už hodně dávno, co James Blunt bodoval právě s touto hitovkou Wise Man. Mimochodem, věděli jste, že se dělá v této skladbě srandu z chytráků?
1: Jo.
0: No?
1: A to já nejsem.
0: Ale jsi někdy.
1: Jsem v klidu.
0: James Blunt na Hit Radio City Brno v pondělní odpolední show, ale teď se přeseneme od chytráků někam úplně jinam, protože k nám na Instagram jste zváni úplně všichni. Navíc tam můžete ohodnotit svou nejmilovanější evropskou destinaci.
1: Jo, máme tady další souboj v našem příběhu Instagramu Hit Radio City Brno. A jako takhle, vyjmenovávat ty destinace nemusíme. Znáte, že jo, mapu, Evropu, a když ne, tak se můžete mrknout. Ale spíš by mě zajímalo, jak to potom dopadne ve čtvrtek, kdy se dozvíme úplně tu vaši nejoblíbenější. Jestli se to bude shodovat s tím, s tou oblíbeností, která je jako v celosvětovém žebříčku, jo. Tak schválně si tipněte, jaká země je první úplně.
0: Teď aktuálně?
1: Ano, teď aktuálně. Která? Řekni. No.
0: Slovensko?
1: Ale myslíš naopak, ne? Na 10. místě. Ne, pardon, to se nechci jako dotknout, ale tak víme, jaká tam je situace, že? Je to Španělsko.
0: Je to Španělsko, jo?
1: Jo, protože, že jo, Barcelona, Madrid, zase jakože fotbaloví fanoušci, potom jako dovolená i zážitky v jednom, jo, že tam jdeš k moři a tak.
0: Já jsem v pátek volal se k do Viga.
1: No, ona bydlí ve Španělsku, jo?
0: Ona bydlí ve Vigu, ve Španělsku.
1: No, mm-hmm. A jak je tam? Je šťastná jak blecha, že?
0: Je šťastná jak blecha a říkala, že tam ještě o 9:30 a bylo vidět, že ještě o 9:30 večer svítí, šajnovalo slunko jak dacán a popíjeli pivečko na pláži.
1: Jo, a myslím, že tam spíš ve Španělsku to je jejich vínečko, ne?
0: Ne, tak
1: Bianco.
0: Že jo, jsou tady z Moravy.
1: Jo, tak si dopřávají úplně všechno, tak. To je dobré.
0: No a když se dívám na ty destinace, které máme tady k hlasování, tak normálně, člověče, minimálně ve větší půlce jsem už byl.
1: Jo,
0: ale není
1: no
0: tam
1: teda.
0: Bulharsko, na které mám nejkrásnější vzpomínky.
1: Jakože ty bys si hlasovala pro Bulharsko?
0: Jasně, tam je nádherně.
1: A proč?
0: Tak zažil jsem tam týden s all inclusive, jednou jsem byl na jídle.
1: No, tak to je super, to bych dala hlas,
0: a taky
1: ano.
0: Jsem málem skončil v celé.
1: Jo.
0: A vyvrtnul jsem si tam kotník.
1: Ale neboj se, díky.
0: Bylo to super.
1: Kvůli tobě se to příští rok žebříčko objeví.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakrbrno.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Na proměnu Brna nemusíte mít super schopnosti. Stačí se zapojit do participativního rozpočtu Dáme na vás. Přihlaste svůj nápad na paro.damenavas.cz a proměňte ho ve skutečnost. Nový park, naučná stezka, lanové hřiště nebo cokoliv jiného. Ukažte svou sílu, posuňte Brno k lepšímu. Ale pozor, čas máte jen do 15. května. paro.damenavas.cz.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Natálie z Austrálie, Natálka Imbruglia, Ašíva, krásná věc. To už je taky hodně dávno, co tohle frčelo, paráda. Zatlačili jsme slzu, stárnem. No a samozřejmě jedeme na silnice, protože ať už jste jakéhokoliv věku, tak měli byste samozřejmě cestovat s Hitrádiem a pokud možno opatrně. Je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a jak se dívám, tak v Brně ve francouzské nebo vranovské ulici, křižovatka s jugoslávskou, no, ve směru do centra.
1: To je francouzská.
0: Tady bourala 3 osobní auta, provoz je tam částečně omezený. V Brně v Židenicích, ulice U mostu přes Svitavu ve směru od Vinohrad došlo k hromadné nehodě 4 osobních vozidel a provoz máme výrazně blokovaný, takže pozor, pokud jedete právě tímto směrem, tak zhruba ještě půl hoďky vás to tam může zasekat. V Brně v Plotní ulici, křižovatka s Komárovskou, probíhají přípravy pro uložení kontejneru. I tady máme omezený provozu a ještě se vydáme třeba na D2, tak tady opět na příjezdu do Brna od Slovenska, od Bratislavy máme hlášenou kolonu, tak i v tomto úseku velmi opatrně. Vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Moc děkujem.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: počítači Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Dnes vyprší termín pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální formě. Lidé zároveň mají také poslední den na její úhradu. Odevzdání bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Portál Moje daně totiž může být přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání do 1. července mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
2: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
1: Tým tvoří celkem 38 členů. Po velmi horkých a suchých dnech očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Nicméně zatím dál platí i výstraha před vznikem požárů. Český hokejový nároďák si dnes užívá zasloužený den volna. Už zítra se ale svěřenci kouče Radima Rulíka opět sejdou, aby dál pilovali formu na světový šampionát. Před sebou Češi mají švédské hry, které tak budou pomyslnou generálkou. Do turnaje naši vstoupí ve čtvrtek zápasem proti domácímu výběru.
3: Kam pak teďka jdete? Než bych vás chtěla jako kontrolovat, ale jestli jdete na zastávku městské hromadné dopravy, tak vás budou zajímat naše aktuální informace, které máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
4: Dobré odpoledne posluchačům Hit Rádia City Brno. Aktuálně evidujeme nepravidelnost okolo 10 až 15 minut především na okružních autobusových linkách 44 a 84. Zpoždění do 15 minut očekávajte také na lince 78 a 67. Aktuálně máme vedené odklony na lince 12, která jezdí přes náměstí Svobody. Pro více aktuálních informací sledujte naše sociální sítě Facebook a X anebo naše webové stránky www.cz z dopravního podniku Marek Novotný.
5: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
3: 25 stupňů v Brně a okolí měříme, máme převážně oblačno, někde úplně jasno, no každopádně ten dnešní pondělní den si všichni užíváme, co se týče počasí 20 hodin a 14 minut, takže opět se nám ten den prodlužuje a ty večerní teploty se budou pohybovat okolo 13-12 stupňů, takže žádná velká zima.
6: To zní úplně parádně, tak si to hezky užívejte i s Hit Rádiem, děkujem.
0: Hit Rádio City Brno.
6: No a po 16. pokračuje pondělní odpolední show a budeme se věnovat dětem.
3: No, ale trošku jinak, než si myslíte.
6: No, řekl bych, že hodně jinak a možná někteří z vás přestanou dělat to, co děláte. Já jsem to taky dělal, ale už to nedělám.
3: Tak už ví, je to jasný úplně.
6: Asi už tušíte, tušíte, a pokud ne, tak počkejte, za chvilku pokračujeme.

0: hádat.
1: Na Hit Radio City Brno jsme vsadili na kapelu Jelen a teď vsadíme na naše milované ratolesti, protože pokud máte doma děti, tak to znáte asi úplně každý. Je dneska, vyfotím fotku, lup to na net, abych se pochlubil, pochválil, jak to naše dítě jednak roste, ale navíc třeba pokud i sportuje, tak samozřejmě jaké má výsledky, že? Ale bacha na to, děcka totiž dorůstají prej do věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno od narození až po sezení na nočníku, no, a začínají se bouřit a chtějí odškodné. Ano, slyšíte správně.
2: Ale tak ty rodiče to myslí dobře, ne? Oni se chtějí, že jo, ty jsi to řekl správně, že se chtějí pochlubit. A sociální sítě většinou jsou k tomu chlubení. My tam nevidíme to špatný většinou. Někdo to tam jako dává takový obsah, jo? Ale spíš se chceme pochlubit, jak nám to v tom životě jde.
1: Tak třeba ve Francii to prý už došlo tak daleko, že rodičům reálně hrozí flastr, anebo dokonce i kriminál, díky zveřejnění dítěte bez jeho souhlasu. Té fotky samozřejmě.
2: A ty jsi říkal Francie?
1: Ano.
2: No počkat, tady to mají jako dost hodně přísně řešené. Tady vidím, že jako ta pokuta může být až 45 tisíc euro, ne korun, euro.
1: Tak to bych si nedokázal představit, že by jedna nebo druhá moje dcera přišla s fakturou.
2: Jako nevím, kolik to je, nedokážu si to takhle spočítat, vím, že to je moc.
1: Ty by dostali jak potlesku v Národním divadle, normálně. Ale dáváte fotky svých dětí na internet? Já jsem to dělal ještě nedávno. Mm-hmm. Pak mi holky řekly, tati, už nás tam, prosím tě, nedávej.
2: No tak to je ten znak, kdy vlastně ty potom to stopneš a už nic tam nedáváš a všichni jsou spokojeni, ne? Takže tam nedáváš.
1: Takže už jim vzpomínky posílám do Messengeru.
2: A jsou spokojeni, že to nikdo nevidí, ne?
1: Ano, no.
2: Ale třeba v USA, tak tam to je úplně jako rozšířený úplně jiným stylem, jo? Protože tam je spousta těch influencerů, kteří na YouTubeku, jo, tak oni sdílejí svůj celý život. Od dětí až po všechno, právě až po ty nočníky. A teďka ty děti taky jako už rostou a jim se to nelíbí, že jejich maminka vydělává na tom, jak se někdo kouká, že ona sedla na nočník a jak jí to šlo.
1: No.
2: Ale zase na druhou stranu, jo. Teďka pojďme to vzít z druhé strany, aby jsme jako to nebrali jako negativně vůči těm rodičům. Tak ona z toho má ta maminka peníze, díky tomu třeba může jet její dcera na, nevím, lyžařský kurz, jo.
1: No zatím, ale za dlouho, protože teď ještě sedí na nočníku, ne? Jo. Jak to máte vy? Taky jste byli tak jako v dobrém slova smyslu stopnuti ve sdílení fotek vašich dětí? Že vám řekli, maminko, tatínku, už toho bylo dost, prober se, už to nechci, aby to někdo viděl. Klidně nám dejte zprávu, jak jste na to reagovali. Já prostě tak, jak jsem říkal, už to posílám jenom do soukromé zprávy na Messengeru.
2: A jak si vidíte, jestli nahoru nikomu nepřistala na stole žaloba, to nás zajímá ještě víc.
1: A jak to budeš dělat ty, Peti?
2: Já?
1: No, ty?
2: Já nevím, čověče.
1: To je co?

Tohle vám hrajeme nově.

0: úžasná věc. Tak ale věřím, že úžasná bude i zítřejší návštěva. Po 15. do odpolední show na Hit Radio City Brno přijde dáma, která by nás tady poskládala normálně na hromádku během pár vteřin oba dva.
1: Teďka, co si posluchači myslí, že? Ale je to Eliška Trčková a ona je úspěšná česká reprezentantka v taekwondu ITF, několikanásobná mistrně Evropy, držitelka zlatých medailí z juniorských evropských šampionátů.
0: To abych si vzal suspenzor zítra.
1: Já se přiznám, že jsem se teďka musela podívat, jak přesně to taekwondo vypadá, protože já jsem si do svých 30 už skoro 4 let myslela, že se to taekwondo říká taekwondo. A já jsem teďka...
0: Tak taekwondo bude zítra. Peti, tak
1: já
0: prosím
1: tě. Já se stydím.
0: To je v pohodě. No. Je to korejské bojové umění.
1: Ano.
0: A aby si možná tak jako trošku historie z těch bojových sportů, jo, tak mám tady krátký 10-vteřinový zápas Bruce Leeho s Chuckem Norrisem, jo? Mm-hmm. Psal se rok 1972. Muselo bolet, co?
1: Takže počkej, teďka to máme zítra očekávat, jo, tady ty no, rány.
0: Uvidíme zítra po 15. hodině.
1: No. Eliško, jestli slyšíš, já vlastně nemám čas. Já tady zítra nebudu.
0: A já si na středu a na čtvrtek objednám zubaře.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Pondělní odpolední show je v plném proudu na Hit Radio City Brno. Teď pozvánky na akce, které nás čekají.
1: Já vás pozvu na festival Mladého divadla Pláček. Je to od nebo pod záštitou Turistického informačního centra v Brně. 7. až 9. května, jo? A je to v kulturním centru Kolaps. Takže tam můžete vidět premiéry inscenací právě mladých i profesionálních jako kolektivů. Budou tam i nějací zahraniční hosté, koncerty, workshopy. A já se teďka asi 2 dny zpátky dívala. Jsem našla staré video, kde hraju v divadle Bárka tady v Brně, jo. A já jsem tam, ano, já jsem chtěla hrozně hrát někde v muzikálu. Kdyby to náhodou někdo slyšel, tak jako furt bych ráda si tam střihla nějakou roli, jo. Ale já jsem hrála tlustou Julii, jo. Tak jsem teda tam furt jedla. A víš, jak je to hrozně těžký jíst jako na tom pódiu a něco říkat. To je strašný. Takže já jsem vlastně za tu dobu zkoušení třeba přibrala 5 kilo, protože jsem furt jenom jedla.
0: Já jsem taká jako do divadla fušoval taky, já jsem byl kulisák.
1: Ty jsi byl pode mnou ještě.
0: A uletěly mi kulisy zrovna.
1: Jo?
0: No.
1: Ježiče. Tak ještě, že to neděláš dneska, vidíš.
0: Jdeme ale trošku na jiné téma, protože pokud máte rádi vůně benzínu a opravdové káry, historické navíc, tak byste neměli chybět od 8. do 10. května tady u nás v Brně na Masarykově okruhu, protože tam startuje Histo Cup, jeden z nejvyhlášenějších závodů vůbec na Masarykově okruhu. A tady zjistíte, že retro má opravdu šmrnc, Histo Cup má daleko do poklidné jízdy gentlemanů. Opravdu zažijete atmosféru starých časů, budete obdivovat dávné, takzvané old timery i svižné young timery.
1: Já jsem se koukala, jsem si vyhledávala, co je to old timer a young timer, jo. Tak už jsem to zapomněla.
0: Histo Cup znovu nabídne průřez historie, moto sportu, která diváka rozhodně přenese do minulosti a nenechá vás zavzpomínat, nebo spíš nechá, na zlaté období motosportu tady u nás v Brně.
1: Už vím, oldtimery, tak to jsou auta starší 30 let, dokonce i 50, a ty youngtimery, tak jako už z názvu to svědčí, že budou trošku mladší, z 80. 90. let, jo, takhle.
0: Hezky znám to vysvětlila, děkuju.
1: No, a já vás ještě teda pozvu na poslední věc, a to je znojemský majáles 7. května. A kdybyste chtěli vědět rozdíl mezi tím brněnským, co bude, a tím znojemským, ten znojemský je zdarma. Takže
0: a je hlavně,
1: můžete zdarma.
0: A je hlavně 7.
1: No, když jsem řekla 7.
0: Jo.
1: No, tak to je taky ten rozdíl. Jo, to je pravda, vidíš, máš pravdu, já si sedím na vedení. No, bude tam samozřejmě studentský průvod, a kdybych vás měla na něco pozvat, jo, tak tam třeba vystoupí DJ Pavouček. Co se směješ?
0: Nic,
1: on
0: taky
1: je dobré,
0: bude,
1: já jsem si ho poslouchala.
0: Jo. Bude také vyhlášení krále a královny a průvodu, no a nebude chybět ani DJ Pavouček.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Když tě léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Na Hit Radio City Brno jsme se vrátili do roku 2007, panečku. Rumunští Morandi, Marius Moga, producent a zpěvák Andrea Kopkea. Věřili byste tomu, že to byl zpěvák?
1: Věřili, jako on to, počkat, on to jako, že naspíval chlap tohle, mě
0: ano,
1: chci říct.
0: No.
1: Jako jeden z nich.
0: Jako jeden z nich, přesně.
1: To není možné, víte, já celý život žiju v iluzi, že to zpívá ženská.
0: No, vidíš, tak jsme tě z iluze vyvedli.
1: Ale jako oni
0: možná
1: jsou
0: nejenom tebe, že?
1: Ale oni jsou celkově šikovní. A když jsem se jednou zjišťovala o Mariusovi Mogovi, jo, tak on je v Rumunsku přezdívaný jako malý Mozart, jo, protože začal on produkovat hity už jako teenager a nejenom, že si jako vyprodukoval to svoje, ale dokonce stojí i za hity jako ostatních hvězd.
0: No. Já kdybych tenkrát přestal hrát na klarinet, kde já se mohl skončit. Stejně jako tady Marius Moga se mohl tvořit hudbu.
1: A já na flétnu.
0: Třeba i pro Inu. Protože to je jedna z jeho svěřenkyň, která také prorazila, kterou znáte také z éteru Hit Rádia City Brno. Tak tolik, malé hudební okénko, za chviličku pokračujeme s Bruno Marzem. Hit Rádio.
2: Brand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Hitrádio.
13: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá, nebo dozněl Miles Smith, Nice to meet you, tak nás také těší, pokud nás hladíte za volanty.
1: Ano,
0: pozdrav.
1: Ano. Já zdravím velmi. Peťa Tamanová, Igor Doležal.
0: A samozřejmě doporučíme třeba nasadit i sluneční brýle za volanty, protože fakt to tam hodně šajnuje. A abyste viděli třeba to, že pokud jedete na příjezdu do Brna, jo, pak po D2, že před váma něco stojí, protože opět máme hlášenou kolonu, a to prosím už od 2. kilometru až po nájezd na D1. A také v Jihlavské ulici v Brně, v úseku mezi ulicí Netroufalky a mezi vjezdem do fakultky, tady jsou hlášeny práce na silnici a silnice je uzavřená až do 31. května, tak na to pamatujte. Na D52 u Pohořelic na 25. kiláku ve směru na Rakousko stojí porouchané osobní auto. Na trase z Pohořelic do Znojma na Kruháči u odbočky DI stojí porouchané osobní auto. A také na D1 na 193. a 5. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, tady máme zase hlášenou nehodu 2 osobních aut. Také pokud byste projížděli třeba z trasy Pohořelic do Znojma na Kruháči, tak tady máme, to je tady teď aktualizováno, stále stojící osobní auto a zdržet vás to tady může ještě zhruba 10 minut. No a také na Brněnsku v Drásově ve Všechovické ulici došlo k nehodě osobního auta s cyklistou, i tady počítejte s omezením a samozřejmě buďte i v tomto úseku velmi opatrní. Ještě jedno aktuální téma na Blanensku, na příjezdu do Bukovin ze Křtín, tady se srazila 2 osobní auta, takže i v tomto úseku velmi opatrně. Vaše dopravní info volejte na 5.

0: 206 220 220.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz. On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Na středních školách dnes začaly státní maturity. Na úvod se psaly volitelné testy buď z matematiky nebo angličtiny. Zítra pak budou zkoušky pokračovat testem z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. K maturitě letos půjde přes 84 tisíc studentů. Soud uznal Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš, kterého ale sněmovna ke stíhání nevydala. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí všeobecné poradny Plívová.
7: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
6: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Zítra budeme znát vítěze volejbalové extraligy. Lvi Praha srovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy a tak si vynutili rozhodující 5. utkání. Výhodu domácího prostředí budou mít Západočeši. Zápas na jejich palubovce začne v 18 hodin.
8: A co ta naše městská hromadná doprava v Brně stojí, nestojí? No, aktuální informace pro vás máme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Dobré odpoledne posluchačům Rádia City Brno. Aktuálně evidujeme nepravidelnost okolo 10 až 15 minut především na okružních autobusových linkách 44 a 84, ale i další v oblastech Zvonařky, Slatiny a Staré Osady. Zpoždění do 15 minut očekávejte také na lince 78 a v oblasti Tuřan, ale i také na trase linky 67. Pro více aktuálních informací sledujte naše sociální sítě Facebook a X anebo naše webové stránky www.cz. Z dopravního podniku Marek Novotný.
10: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
8: Klesá a neklesá ta teplota. V Brně a okolí stále měříme 25 stupňů, je to nádhera. Co se týče těch nočních teplot, protože za chvíli už tady máme večer, tak klesnou na nějakých 13 stupňů, no a zítra výhledově by mělo být polojasno a 26 stupňů.
0: Tak to je lůžo.
8: Lůžo.
3: Hit Radio City Brno.
8: A žužel, bůžel, bude i další nadcházející odpolední vysílání Hit Radia City Brno.
0: My samozřejmě jdeme dál. Já bych chtěl pozdravit naši posluchačku Leonku, která se nás tady na Instagramu ptá. Odpověď zní ne.

0: Brno, toto byl velmi pohodový Ed Sheeran, tak doufám, že už i vy máte pohodičku, klídek, takhle při pondělní 17. hodině a 10. minutě. No a my samozřejmě máme pro vás možná takový malý návrat v čase, protože v minulý týden nás navštívil Filip Salač. Je teda hodně mi to líto a mrzí, že jsem tu nebyl, bo mě přepadla rýmička.
1: No jasně, Filip Salač, znáte ho, mladý, nadějný motocyklový závodník. A pokud se ten rozhovor nestihli, tak celý bude na našem webu Hitradio City Brno v sekci podcasty, tak se můžete hezky natěšit. A co se teda musíme jako pochlubit? Já se chci pochlubit.
0: Tak se pochlub.
1: No, tak Filip Salač říkal, že dává rozhovor jenom nám, Hitradio City Brno, takže nás to těší a běda, jak ho uvidíme jinde.
0: Každopádně nám prásko, že má samozřejmě mnoho krásných aktivit, když se závodí, že? Ale my jsme se ho zeptali, proč jezdci mají rádi velkou cenu v Brně.
1: Tak jako takhle, jestli můžu říct já za sebe, proč mají rádi, protože tady jsou přece nejlepší lidi, že jo?
2: Co takhle slýchám v padoku, tak když se řekne Brno, tak samozřejmě asfalt, teď už je další věc, ale spíše to hezký holky a pivo, takže jsem rád se kvůli tomu. A všichni to tady mají rádi, opravdu jsem neslyšel jediný jako nějaký jezdce, který by se sem natěšil.
3: Sorry, já se zeptám jak like, to znamená, že během toho závodního víkendu můžete chodit i do města a prostě laškovat s děvčaty a chodit po hospodách, nebo jak si to mám představit?
2: Ale během závodního víkendu určitě ne. Možná tam pak bývá nějaká afterparty, ale já mám přítelkyni, takže já stejně se tady těm aktivitám vyhýbám.
1: Jenom to znáš jako z doslechu, že?
2: Přesně tak.
3: Kamarád říká.
2: Kamarád se ptá, ano.
1: Jako musím říct, to byla tady jako velmi veselá kopa. Dozvěděli jsme se jí třeba toho a práskl nám to, že má účet na OnlyFans, jako ne kvůli nějakému hambatýmu obsahu, to vůbec ne, protože takhle, když se řekne v Česku OnlyFans, tak si představíš, že tam uvidíš nějaký nahý fotky, za který si jako zaplatíš. Vůbec to tak není, jo, protože Filip Salač tam dává jenom prémiový hezký obsah. To jsem řekla taky divně, prémiový hezký obsah.
0: OnlyFans, jo.
1: OnlyFans, ty to neznáš, že?
0: Ne, asi nejdu s dobou, nevím. Jdu se nám to mrknout.

0: velmi povedená. Taylor Swift za chviličku dorazí, Kamarád a nebo třeba i Macklemore. 17.21, to je aktuální pohled na budíky, tak snad už není kam spěchat, ale pokud jste ještě v hokně, tak přejeme, ať to rychle uběhne.
1: No samozřejmě, ale my pro vás jako vždy, každý den, všední máme i nové informace, co se týče městské policie v Brně.
0: A musím říct, že teda o víkendu se opět strážníci a strážnice nenudili. Víc nám řekne Václav Kadrba, tiskový mluvčí městské policie Brno.
2: Dobrý den všem posluchačům Hitrádia City Brno. Strážníci se v sobotu krátce popolední zapojili do pátrání po 34-letém muži v Bystrci. O pomoci požádali státní policisté, kteří jim zároveň upřesnili lokalitu, kde by se mohl nacházet. Také informovali, že po něm pátrají, protože se údajně pohádal se svou přítelkyní a odešel od ní s tím, že si chce ublížit. Strážníci operačního střediska městské policie proto obratem vyrozuměli nejbližší hlídky, kterým předali podrobné informace. Jen za několik málo minut se jedné z nich podařilo pohřešovaného najít. Byl mírně opilý, bez zranění a působil rozrušeně. Strážníci tedy vyrozuměli státní policisty a muži jim chvíli na to předali. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno vám přeji hezký den.
1: Jo, jako když už někomu vyhrožuje, že si chceš vzít život, tak to je jako, co vlastně se v tobě musí odehrávat. To je strašný. Ono je vlastně lepší potom ty příznaky nebo to, že se to nějak jako udává a u někoho to vysledujete, u vašich blízkých, tak je lepší mu pomoct dříve, než se to stane.
0: Líp bych to neřekl. Hlavně, že se našel v pořádku.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj, Richarde.
5: Ahoj.
4: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
5: Jo, pecka.
4: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu, jako skvělý tip, co podniknu.
5: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedem do Jizerek.
4: Přes Slevomat, doufám.
5: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
4: Cože? Jako, počkej, hvězdy, jo?
5: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
4: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
5: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná, to ve městě nezažiješ.
4: Jo, to musí být tak hezký.
5: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
4: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
5: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
4: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hilton a mnozí další. Bylo jich tam hodně a doufám, že se vám to líbilo tady v éteru Hit Radio City Brno. No a teď mám tady takové překvápko tady pro mě.
1: No a já bych vám chtěla něco vyvěštit, jo? Ale karty ani kouly tady nemám, ale za to vám můžu vyvěštit z ruky. Takže, jestli už máte po práci, jako jestli řídíte, tak opatrně, jo? Vy to budete zjišťovat jako tak v
0: duchu. Počkej, levá nebo pravá?
1: Mně to úplně jedno, jestli levou nebo pravou, nebo takhle. Já, moje věštírna to neřeší, jestli levá nebo pravá.
0: Dobře.
1: Takže, vemte si ruku, jo, a teďka třeba délka prstů. Jaké máte prsty, jestli jsou krátké, anebo dlouhé? Protože jestli jste dlouhoprsťák, tak jste detailista, co si dává na čas, a všechno chcete mít tak jako perfektní, jo. Všechno musí být tip-top. Tak si, Igoru si měří prsty, dobře. A když máš krátký prsty, tak to znamená, že jsi spíš člověk, který chce mít všechno rychle hotové.
0: No. A jaké mám prsty?
1: Já si myslím, ty člověče, já vůbec nevím, jako asi akorát, nebo já nevím. tak je to možná něco mezi. No tak já jsem dobrý věštec toto, že? Možná jsem si to měla nechat, možná jsem to měla třeba studovat nějakou dobu, bylo by to lepší. Ale tak, znáte takový to, když skrčíte ruce, dáte prsty jako k dlani, tak se podíváte na ty čárky, jo. A ono se říkalo, že ty čárky znamenají, kolik budete mít dětí. To by to vychází, ty tam máš jednu. Takže ty máš dvě děti, ne?
0: No já tam mám dvě čárky a dvě děti.
1: Aha, máš je tam, jo, dobrý. No ale počkat, prý to značí úplně něco jiného. Tak já, bláhová, si myslím, že tady mám jednu čárku rovná se jedno dítě. A vůbec to tak není, jo. Když máte jednu čárku, tak jste věrný. A když máte více čárek, tak jste nevěrník.
0: To je ale skandál teď. Já mám dvě děti a jsem vždycky věrný.
1: No kdo ví, hele.
0: No tak kdo ví, hele.
1: Ale věštírna je věštírna.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá zatím poslední single z dílny skvělé kapely Činasky, jejich Selhání. Mm-hmm. Ale my teď samozřejmě budeme zdravit do míst, kde žádné selhání rozhodně není ani přípustné, protože to by dopadlo. Dneska musíme pozdravit do všech hasičských zbrojíren, hasičských zbrojíren a stanic, protože máme hasičský den.
1: No, den hasičů, takže my zdravíme, že jo, nejenom profíky, ale i ty dobrovolné, co svůj život nasazují nejenom dobrovolně, ale i zadarmo, že jo.
0: To jsou prostě srdcaři.
1: No, úplně. A jako my jsme se jednou byli podívat, můžete se podívat i na náš Instagram Hit Radio City Brno, protože my jsme jezdili, že jo, minulý rok coffee breaky, jo.
0: To si pamatuju.
1: Dopřávali jsme snídaně různým firmám, ale i institucím a byli jsme se podívat u brněnských hasičů přímo v kuchyni, v podstatě v Lužánkách.
0: Hezky.
1: No a když jsem viděla ten sešup tou tyčí jako dolů, zaprvé jsem to nedala, takže já jsem se tam nesklouzla, takže já se hlavně nedivím, že jsou všude první. Jako fakt
0: to je sešup, co?
1: No, neuvěřitelný.
0: A ty stříkačky?
1: To jsem neviděla, jako já jsem
0: a jenom... A ty auta?
1: No, ty auta jsem viděla, dokonce jsem si sedla dovnitř.
0: Hezky. Takže my pozdravujeme, samozřejmě buďte dobří, jak se říká, a přejeme pokud možno takhle při pondělku co nejméně výjezdů celý tento týden.
1: Ano, ale i vám všem přejeme krásný pondělní už večer a budeme se těšit zase zítra od 3 do 6.
0: No a po 18. opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak si to hezky užijte a my zase zítra po 15. a budete i kvondo. Dávám suspenzor a něco do huby. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Právě v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
6: Bill C, René Dank a Luca Brasi. To jsou headlineři letošního Majálesu ve Znojmě, který odstartuje ve čtvrtek 7. května na Horním náměstí. Program zahájí studentský průvod a soutěž o krále a královnu. Už 7. května. Majáles ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz a na Facebooku.
7: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
9: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
8: No, tak nechci,
9: no, tak jsem mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
10: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
9: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře. Tak.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začíná výstavba kruhového objezdu před čtvrtou bránou brněnského výstaviště. Úplná uzavírka se týká spojky mezi ulicí Bauerova a Křížkovského, včetně nájezdu na okružní křižovatku. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno.

0: certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
1: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
0: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
2: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách tisíci metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
3: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

0: Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Pharaoh s ikonickým hitem Temple of Love.
1: Wonderland, far beyond reality, but so

0: Slibovaná muzika. Na Hit Rádiu nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitu milénia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle.

cleaner. I'm a striking docker. I'm a ballet dancer.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping, a nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů retro diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
8: Mirá.
5: Rybičky.
8: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
8: Harley.
5: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů 80. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrali Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilkou Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Mm-hmm. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: Já jsem to
3: koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně velká.
3: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Dnes je snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.

What Friends Are For. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift. Tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Radio. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette, tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Radio. Dobrý večer.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože je třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retro hitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party. No.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla. Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milenia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě Enyu. Budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Aquarius. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.

0: I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: si dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

In time.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam

ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr.brno.cz
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz

0: Hit Radio City Brno.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.